I'm used to it by now. Just breathe.

over and over again. Then and over again. That's life.

go break the walls to find each other and to feel together.

Dobrou noc s Rádiem B.

Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Správa železnic plánuje demolici stávajících železničních přejezdů a jejich náhradu nadjezdy i na místech, kde to působí nelogicky. Uprostřed lesa, nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku, má vyrůst 8-metrový nadjezd. Cesta, kterou převýší, je často neschůdná a slouží hlavně cyklistům, pejskařům a výletníkům. Po 12 letech dochází v Pardubicích ke změně vedení, když hnutí ANO bude nahrazeno novou koalicí 5 stran. Spolupráci stvrdili ODS, Progresivní Pardubice, Noví lidovci, Naše Pardubice a STAN a primátorem se stane Ondřej Tichý z ODS. Tato změna následuje po 3 volebních obdobích, kdy v čele města stálo hnutí ANO. Pražské politické strany STAN a SPOLU se poprvé oficiálně setkali k jednáním o koalici v hlavním městě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík preferuje spolupráci s STAN, zatímco lídr STAN Petr Hlaváček zvažuje všechny možné scénáře. Tato schůzka je klíčovým krokem pro sestavení nové městské rady po volbách 2022. V návrhu na revizi inkluze předloženém ministerstvem školství se objevila kontroverzní myšlenka. Skupina Motoristé sobě navrhuje, aby ředitelé základních škol měli právo odmítnout vzdělávat děti s doporučenými nejvyššími stupni podpory. Tento návrh by ovlivnil děti se 4. a 5. stupněm podpůrných opatření, včetně těch s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Správa železnic plánuje demolici stávajících železničních přejezdů a jejich náhradu nadjezdy i na místech, kde to působí nelogicky. Uprostřed lesa, nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku, má vyrůst 8-metrový nadjezd. Cesta, kterou převýší, je často neschůdná a slouží hlavně cyklistům, pejskařům a výletníkům. Po 12 letech dochází v Pardubicích ke změně vedení, když hnutí ANO bude nahrazeno novou koalicí 5 stran. Spolupráci stvrdili ODS, Progresivní Pardubice, Noví lidovci, Naše Pardubice a STAN a primátorem se stane Ondřej Tichý z ODS. Tato změna následuje po 3 volebních obdobích, kdy v čele města stálo hnutí ANO. Pražské politické strany STAN a SPOLU se poprvé oficiálně setkali k jednáním o koalici v hlavním městě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík preferuje spolupráci s STAN, zatímco lídr STAN Petr Hlaváček zvažuje všechny možné scénáře. Tato schůzka je klíčovým krokem pro sestavení nové městské rady po volbách 2022. V návrhu na revizi inkluze předloženém ministerstvem školství se objevila kontroverzní myšlenka. Skupina Motoristé sobě navrhuje, aby ředitelé základních škol měli právo odmítnout vzdělávat děti s doporučenými nejvyššími stupni podpory. Tento návrh by ovlivnil děti se 4. a 5. stupněm podpůrných opatření, včetně těch s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rela.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 128. Dneska pojedou převážně pohodičky, já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Rela.

I don't know the reason or

Po Skeptikalovi dáváme Alixe v relaxu a na Bčku.

Rela.

Relax. On Radio B.

Relax. On Radio B.

Před námi jsou správně ujetí Nizozemci, Stoff und Schnaps, v relaxu a na Bčku.

Poslední rovná věc, o kterou se postará Spik, a pak to zlomíme.

Trela. On radio.

Relax číslo 128 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Správa železnic plánuje demolici stávajících železničních přejezdů a jejich náhradu nadjezdy i na místech, kde to působí nelogicky. Uprostřed lesa, nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku, má vyrůst 8-metrový nadjezd. Cesta, kterou převýší, je často neschůdná a slouží hlavně cyklistům, pejskařům a výletníkům. Po 12 letech dochází v Pardubicích ke změně vedení, když hnutí ANO bude nahrazeno novou koalicí 5 stran. Spolupráci stvrdili ODS, Progresivní Pardubice, Noví lidovci, Naše Pardubice a STAN a primátorem se stane Ondřej Tichý z ODS. Tato změna následuje po 3 volebních obdobích, kdy v čele města stálo hnutí ANO. Pražské politické strany STAN a SPOLU se poprvé oficiálně setkali k jednáním o koalici v hlavním městě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík preferuje spolupráci s STAN, zatímco lídr STAN Petr Hlaváček zvažuje všechny možné scénáře. Tato schůzka je klíčovým krokem pro sestavení nové městské rady po volbách 2022. V návrhu na revizi inkluze předloženém ministerstvem školství se objevila kontroverzní myšlenka. Skupina Motoristé sobě navrhuje, aby ředitelé základních škol měli právo odmítnout vzdělávat děti s doporučenými nejvyššími stupni podpory. Tento návrh by ovlivnil děti se 4. a 5. stupněm podpůrných opatření, včetně těch s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: paniku. A nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů, je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Marvel oznámilo novou sérii Zodiac, která zavede diváky na globální špionážní dobrodružství plné tajemství, lží a zrad. Tato živě akční série, která bude mít premiéru na Disney Plus v 2028 roce, slibuje prozkoumat špionážní stránku Marvel vesmíru a nabídnout něco jiného než tradičního superhrdinu. Současně byly oznámeny 3 speciály Marvel Zombies, které se budou vysílat každý rok až do 2029, začínající The Winter Soldier v 2027. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
4: I am here, so follow me, so representing. From Jamaica to New Caledonia.

0: do sportu. Do sportu.
1: Na rádiu B.
2: Hokejisté Vegas Golden Knights ukončili svou vítěznou sérii prohrou s Minnesotou, kde ani asistence Tomáše Hertla jeho třetí v této sezóně nestačila. Souboj mezi Jiřím Kulichem z Buffalo a Radko Gudasem z Floridy skončil vítězstvím Sabres s výsledkem 5-3. Byl by to vcelku obyčejný den, kdybychom ale nezjistili, že hokejový puk nemá rád gólové narážky. Slávisté se chystají na druhý zápas v hlavní fázi Ligy mistrů a věří, že proti azerbajdžánskému týmu Sabahu by mohli konečně zlomit sérii nevýher. V minulém kole doma nezvládli souboj s francouzským Lens, kdy prohráli 2-3, což prodloužilo jejich čekání na vítězství v této soutěži už na 20 utkání. Od roku 2007 se tak v rámci nejprestižnější evropské soutěže fotbalistům Slávie nedaří vyhrát. Ale možná právě nyní je čas na změnu. Newcastle s českým brankářem Lukášem Horníčkem zažil nešťastný zápas na půdě Coventry, kdy prohrál 1-4. Horníček zavinil penaltu a už v 6. minutě se trefil Jack Rudony. I když se Newcastle snažil, neodvrátila ho gólmana smůla od debaklu, který by se dal přirovnat ke katastrofě Titaniku. Florbalisté Mladé Boleslavy pokračují ve své úctyhodné vítězné sérii, kterou natáhli na 70 zápasů za sebou. V dohrávce 6. kola Superligy porazili doma Vary Bohemians 11-6. Fanoušci tedy mohou zvážit stavbu neoficiálního pomníku pro tento neuvěřitelný sportovní úspěch. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
4: Od lidí

0: Out it on my Mike Larson.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Radio B.
1: Pokud máte nějakého kamaráda, tak mu třeba můžete věnovat tady tuhle písničku, takovou krásnou zmínku o tom, jak je kamarádství krásný a důležitý v životě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Správa železnic plánuje demolici stávajících železničních přejezdů a jejich náhradu nadjezdy i na místech, kde to působí nelogicky. Uprostřed lesa, nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku, má vyrůst 8-metrový nadjezd. Cesta, kterou převýší, je často neschůdná a slouží hlavně cyklistům, pejskařům a výletníkům. Po 12 letech dochází v Pardubicích ke změně vedení, když hnutí ANO bude nahrazeno novou koalicí 5 stran. Spolupráci stvrdili ODS, Progresivní Pardubice, Noví lidovci, Naše Pardubice a STAN a primátorem se stane Ondřej Tichý z ODS. Tato změna následuje po 3 volebních obdobích, kdy v čele města stálo hnutí ANO. Pražské politické strany STAN a SPOLU se poprvé oficiálně setkali k jednáním o koalici v hlavním městě. Lídr SPOLU Tomáš Portlík preferuje spolupráci s STAN, zatímco lídr STAN Petr Hlaváček zvažuje všechny možné scénáře. Tato schůzka je klíčovým krokem pro sestavení nové městské rady po volbách 2022. V návrhu na revizi inkluze předloženém ministerstvem školství se objevila kontroverzní myšlenka. Skupina Motoristé sobě navrhuje, aby ředitelé základních škol měli právo odmítnout vzdělávat děti s doporučenými nejvyššími stupni podpory. Tento návrh by ovlivnil děti se 4. a 5. stupněm podpůrných opatření, včetně těch s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Je těžké si představit, že Jess Williamson by mohla překonat citový náboj svých předchozích alb. Ale A Mile South of Heaven to dokazuje jako omyl. Album, vydané pod labelem Mexican Summer, nabízí intimní a zamyšlené skladby, které zaujmou svou autenticitou a poetickou hloubkou. Williamson svým osobitým stylem, který kombinuje prvky folk, country a indie, oslovuje posluchače i na druhé straně světa a jistě nebude zklamáním pro žádného fanouška přemýšlivé hudby. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hip-hopem na Rádiu Bčko.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejisté Vegas Golden Knights ukončili svou vítěznou sérii prohrou s Minnesotou, kde ani asistence Tomáše Hertla, jeho třetí v této sezóně, nestačila. Souboj mezi Jiřím Kulichem z Buffalo a Radko Gudasem z Floridy skončil vítězstvím Sabres s výsledkem 5-3. Byl by to v celku obyčejný den, kdybychom ale nezjistili, že hokejový puk nemá rád gólové narážky. Slávisté se chystají na druhý zápas v hlavní fázi Ligy mistrů a věří, že proti azerbajdžánskému týmu Sabahu by mohli konečně zlomit sérii nevýher. V minulém kole doma nezvládli souboj s francouzským Lens, kdy prohráli 2-3, což prodloužilo jejich čekání na vítězství v této soutěži už na 20 utkání. Od roku 2007 se tak v rámci nejprestižnější evropské soutěže fotbalistům Slávie nedaří vyhrát. Ale možná právě nyní je čas na změnu. Newcastle s českým brankářem Lukášem Horníčkem zažil nešťastný zápas na půdě Coventry, kdy prohrál 1-4. Horníček zavinil penaltu a už v 6. minutě se trefil Jack Rudony. I když se Newcastle snažil, neodvrátila ho gólmana smůla od debaklu, který by se dal přirovnat ke katastrofě Titaniku. Florbalisté Mladé Boleslavy pokračují ve své úctyhodné vítězné sérii, kterou natáhli na 70 zápasů za sebou. V dohrávce 6. kola Superligy porazili doma Vary Bohemians 11-6. Fanoušci tedy mohou zvážit stavbu neoficiálního pomníku pro tento neuvěřitelný sportovní úspěch. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.teprvežiješ www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Long play. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Jablonci nad Nisou zůstává u moci stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů i přes vítězství hnutí ANO. Město povede v čele s primátorem Milošem Velem z ODS, který pokračuje v úřadu. Hnutí ANO i přes volební úspěch nezískalo partnery pro spolupráci a skončí v opozici na další 4 roky. Česko zažilo nejchladnější ráno tohoto týdne, kdy teploty klesly pod bod mrazu i ve velkých městech, zejména na jihu a západě Čech. Na Šumavě bylo nejchladněji s dosažením minus 10 stupňů Celsia. Tento pokles teploty je jedním z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Bývalý starosta Mělníka Ctirad Mikeš se vrací do funkce místo současného starosty Tomáše Martince z ODS, který Mikeše střídal před 4 lety. Koaliční dohody také vrací do vedení bývalého místostarostu Petra Wolfa a novým místostarostou bude Jindřich Špergl. Strana ODS se svým dosavadním koaličním partnerem ANO přechází do opozice. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v kauze navrácení majetku rodu Walderode, kterou vede Johanna Kamerlanderová, vdova po Karlovi des Furs Walderode. Odvolací soud zrušil loňský rozsudek okresního soudu v Semilech, který Kamerlanderové přiznával pozemek o výměře 1554 metrů čtverečních. Řízení se vrací zpět do Semil a rozhodnutí o dalších 60 pozemcích zůstává nezměněno. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage C číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage C 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem od ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn, ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam vyknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádní turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat a strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tímhle vším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice a tak dále a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Kochmak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem, teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem

vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem, a díky tomu, že stávám brzo, a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to bylo nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej, vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba dones něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a no, to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku. Hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišli, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a doufejme na jaře opět Tajsko. Uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli. I když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku. Takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Rádio Bčko, co mám hovořit. Pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrada.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Vintage, takže tolik je rok české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 7. písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě a pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend, uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman, tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míně jak 10 minut do konce a to znamená, že se musíme rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, pod zámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupovat, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v podzámčí velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden. Nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už Malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Jablonci nad Nisou zůstává u moci stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů i přes vítězství hnutí ANO. Město povede v čele s primátorem Milošem Velem z ODS, který pokračuje v úřadu. Hnutí ANO i přes volební úspěch nezískalo partnery pro spolupráci a skončí v opozici na další 4 roky. Česko zažilo nejchladnější ráno tohoto týdne, kdy teploty klesly pod bod mrazu i ve velkých městech, zejména na jihu a západě Čech. Na Šumavě bylo nejchladněji s dosažením minus 10 stupňů Celsia. Tento pokles teploty je jedním z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Bývalý starosta Mělníka Ctirad Mikeš se vrací do funkce místo současného starosty Tomáše Martince z ODS, který Mikeše střídal před 4 lety. Koaliční dohody také vrací do vedení bývalého místostarostu Petra Wolfa a novým místostarostou bude Jindřich Špergl. Strana ODS se svým dosavadním koaličním partnerem ANO přechází do opozice. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v kauze navrácení majetku rodu Walderode, kterou vede Johanna Kamerlanderová, vdova po Karlovi des Furs Walderode. Odvolací soud zrušil loňský rozsudek okresního soudu v Semilech, který Kamerlanderové přiznával pozemek o výměře 1554 metrů čtverečních. Řízení se vrací zpět do Semil a rozhodnutí o dalších 60 pozemcích zůstává nezměněno. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Ujel mi vlak,

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Formule 1 bude v příštím desetiletí poprvé od roku 1993 závodit na africkém kontinentu, konkrétně ve Rwandě. Smlouva s pořadateli zahrnuje pořádání mistrovství světa po 10 let po roce 2030. Přesný termín první velké ceny zatím zůstává neurčen, ale fanoušci se mohou těšit na rychlá kola a možná i na pár nečekaných zatáček v africké krajině. Jakub Menšík ukončil svoji pouť na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále, když podlehl Francouzi Arturu Geovi po setech 6-7 a 4-6. Těsný duel mladíků rozhodl jediný break ve druhém setu. I přes prohru předvedl Menšík slibný výkon, který fanoušky tenisu určitě potěšil. Česká republika se chystá poprvé hostit mistrovství Evropy v curlingu, které za dva týdny zamíří do Ostravy Poruby. Přímé přenosy budou k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. Držte palce českým týmům. Ať už nosíme metly nebo palce, potřebujeme vaši podporu. Kateřina Siniaková, světová deblová jednička, nezvládla úvodní kolo turnaje ve Wuhanu a padla se Ludmilou Samsonovovou po dvou hodinách boje poměrem 1-6, 7-5, 2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2023, 7-5, 2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2023, ale přesto zanechala solidní dojem v klíčových

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Sokolově došlo k zásadní změně na politické scéně, kdy hnutí ANO ztrácí pozici na radnici. Novou koalici tvoří Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město Sokolov a Společně pro Sokolov a VOK. V Karlovarském kraji nyní zůstává ANO pouze v Karlových Varech, zatímco v Chebu se připravují na změnu vedení. Prahu 6 povede i nadále stejná koalice složená ze STAN, ODS, KDU-ČSL a Praha 6 sobě, nově však s podporou zelených. Zástupci těchto stran podepsali memorandum o spolupráci v úterý. Vedení městské části se změní. Současný starosta předá svou pozici někomu jinému. Český hydrometeorologický ústav zmapoval přibližně 1000 katastrálních území v České republice, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 000 000 korun na pomoc zasaženým oblastem. Tato akce byla oznámena náměstkem Pavlem Vlčkem během tiskové konference Národní koalice pro boj se suchem. V Jablonci nad Nisou zůstává u moci stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů i přes vítězství hnutí ANO. Město povede v čele s primátorem Milošem Velem z ODS, který pokračuje v úřadu. Hnutí ANO i přes volební úspěch nezískalo partnery pro spolupráci a skončí v opozici na další 4 roky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Formule 1 bude v příštím desetiletí poprvé od roku 1993 závodit na africkém kontinentu, konkrétně ve Rwandě. Smlouva s pořadateli zahrnuje pořádání mistrovství světa po 10 let po roce 2030. Přesný termín první velké ceny zatím zůstává neurčen, ale fanoušci se mohou těšit na rychlá kola a možná i na pár nečekaných zatáček v africké krajině. Jakub Menšík ukončil svoji pouť na turnaji Masters v Šanghaji v osmi finále, když podlehl Francouzi Arturu Geovi po setech 6-7 a 4-6. Těsný duel mladíků rozhodl jediný break ve druhém setu. I přes prohru předvedl Menšík slibný výkon, který fanoušky tenisu určitě potěšil. Česká republika se chystá poprvé hostit mistrovství Evropy v curlingu, které za dva týdny zamíří do Ostravy Poruby. Přímé přenosy budou k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. Držte palce českým týmům. Ať už nosíme metly nebo palce, potřebujeme vaši podporu. Kateřina Siniaková, světová deblová jednička, nezvládla úvodní kolo turnaje ve Wuhanu a padla se Ludmilou Samsonovovou po dvou hodinách boje poměrem 1-6, 7-5, 2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2020-2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2023, ale přesto zanechala solidní dojem

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: It's a great pleasure. It's a great pleasure.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Sokolově došlo k zásadní změně na politické scéně, kdy hnutí ANO ztrácí pozici na radnici. Novou koalici tvoří Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město Sokolov a Společně pro Sokolov a VOK. V Karlovarském kraji nyní zůstává ANO pouze v Karlových Varech, zatímco v Chebu se připravují na změnu vedení. Prahu 6 povede i nadále stejná koalice složená ze STAN, ODS, KDU-ČSL a Praha 6 sobě, nově však s podporou Zelených. Zástupci těchto stran podepsali memorandum o spolupráci v úterý. Vedení městské části se změní. Současný starosta předá svou pozici někomu jinému. Český hydrometeorologický ústav zmapoval přibližně 1000 katastrálních území v České republice, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 milionů korun na pomoc zasaženým oblastem. Tato akce byla oznámena náměstkem Pavlem Vlčkem během tiskové konference Národní koalice pro boj se suchem. V Jablonci nad Nisou zůstává u moci stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů i přes vítězství hnutí ANO. Město povede v čele s primátorem Milošem Velem z ODS, který pokračuje v úřadu. Hnutí ANO i přes volební úspěch nezískalo partnery pro spolupráci a skončí v opozici na další 4 roky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Rádio.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Je těžké si představit, že Jess Williamson by mohla překonat citový náboj svých předchozích alb. Ale A Mile South of Heaven to dokazuje jako omyl. Album, vydané pod labelem Mexican Summer, nabízí intimní a zamyšlené skladby, které zaujmou svou autenticitou a poetickou hloubkou. Williamson svým osobitým stylem, který kombinuje prvky folk, country a indie, oslovuje posluchače i na druhé straně světa a jistě nebude zklamáním pro žádného fanouška přemýšlivé hudby. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Formule 1 bude v příštím desetiletí poprvé od roku 1993 závodit na africkém kontinentu, konkrétně ve Rwandě. Smlouva s pořadateli zahrnuje pořádání mistrovství světa po 10 let po roce 2030. Přesný termín první velké ceny zatím zůstává neurčen, ale fanoušci se mohou těšit na rychlá kola a možná i na pár nečekaných zatáček v africké krajině. Jakub Menšík ukončil svoji pouť na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále, když podlehl Francouzi Arturu Geovi po setech 6-7 a 4-6. Těsný duel mladíků rozhodl jediný break ve druhém setu. I přes prohru předvedl Menšík slibný výkon, který fanoušky tenisu určitě potěšil. Česká republika se chystá poprvé hostit mistrovství Evropy v curlingu, které za dva týdny zamíří do Ostravy Poruby. Přímé přenosy budou k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. Držte palce českým týmům. Ať už nosíme metly nebo palce, potřebujeme vaši podporu. Kateřina Siniaková, světová deblová jednička, nezvládla úvodní kolo turnaje ve Wuhanu a padla se Ludmilou Samsonovovou po dvou hodinách boje poměrem 1-6, 7-5, 2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2023, ale přesto zanechala solidní dojem v klíčových okamžicích zápasu. Siniaková nadále zvyšuje její reputaci jako jedna z nejtalentovanějších hráček na světové scéně, i když tentokrát odjíždí s prázdnou. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Sokolově došlo k zásadní změně na politické scéně, kdy hnutí ANO ztrácí pozici na radnici. Novou koalici tvoří Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město Sokolov a Společně pro Sokolov a VOK. V Karlovarském kraji nyní zůstává ANO pouze v Karlových Varech, zatímco v Chebu se připravují na změnu vedení. Prahu 6 povede i nadále stejná koalice složená ze STAN, ODS, KDU-ČSL a Praha 6 sobě, nově však s podporou zelených. Zástupci těchto stran podepsali memorandum o spolupráci v úterý. Vedení městské části se změní. Současný starosta předá svou pozici někomu jinému. Český hydrometeorologický ústav zmapoval přibližně 1000 katastrálních území v České republice, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 milionů korun na pomoc zasaženým oblastem. Tato akce byla oznámena náměstkem Pavlem Vlčkem během tiskové konference Národní koalice pro boj se suchem. V Jablonci nad Nisou zůstává u moci stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů i přes vítězství hnutí ANO. Město povede v čele s primátorem Milošem Velem z ODS, který pokračuje v úřadu. Hnutí ANO i přes volební úspěch nezískalo partnery pro spolupráci a skončí v opozici na další 4 roky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel oznámilo novou sérii Zodiac, která zavede diváky na globální špionážní dobrodružství plné tajemství, lží a zrad. Tato živě akční série, která bude mít premiéru na Disney Plus v 2028 roce, slibuje prozkoumat špionážní stránku Marvel vesmíru a nabídnout něco jiného než tradičního superhrdinu. Současně byly oznámeny tři speciály Marvel Zombies, které se budou vysílat každý rok až do 2909, začínající The Winter Soldier v 2027. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Formule 1 bude v příštím desetiletí poprvé od roku 1993 závodit na africkém kontinentu, konkrétně ve Rwandě. Smlouva s pořadateli zahrnuje pořádání mistrovství světa po 10 let po roce 2030. Přesný termín první velké ceny zatím zůstává neurčen, ale fanoušci se mohou těšit na rychlá kola a možná i na pár nečekaných zatáček v africké krajině. Jakub Menšík ukončil svoji pouť na turnaji Masters v Šanghaji v osmi finále, když podlehl Francouzi Arturu Geovi po setech 6-7 a 4-6. Těsný duel mladíků rozhodl jediný break ve druhém setu. I přes prohru předvedl Menšík slibný výkon, který fanoušky tenisu určitě potěšil. Česká republika se chystá poprvé hostit mistrovství Evropy v curlingu, které za dva týdny zamíří do Ostravy Poruby. Přímé přenosy budou k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. Držte palce českým týmům. Ať už nosíme metly nebo palce, potřebujeme vaši podporu. Kateřina Siniaková, světová deblová jednička, nezvládla úvodní kolo turnaje ve Wuhanu a padla se Ludmilou Samsonovovou po dvou hodinách boje poměrem 1-6, 7-5, 2-6. Nezopakuje tak svou čtvrtfinálovou účast z 2023, ale přesto zanechala solidní dojem v klíčových okamžicích zápasu. Siniaková nadále zvyšuje její reputaci jako jedna z nejtalentovanějších hráček na světové scéně, i když tentokrát odjíždí s prázdnou. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Zdravím všechny Brothers and Sisters, na majku je Šazo. No a to znamená jednu jedinou věc, že přichází pořad Revolution, takže 60 minut plných raga záležitostí, raga věciček. Od klasického reggae, roots reggae, přes trochu ragamuffinu, dancehallu až k džunglíku. Taková ta rutinka pořadu Revolution. No a samozřejmě mám pro vás zase novinky, novinky a novinky. No a jednou to hned odpálíme, protože tady máme opravdu pecky dneska nachystaný. No a první pecka je od Buju Bentona, protože ho a jmenuje se to Oh My. Check one, two. It's there now.

Buju Benton, protože a Coco Sarai, zpěvačka, kterou jsem vynechal, takže zmiňuji ještě jednou, Ježíš Maria. No a chtěl jsem jenom dodat, že letos jsem měl možnost se s Protožem potkat na Uprising Festivalu tváří v tvář a prohodit s ním pár slov. Bohužel ke slovům nedošlo, protože ten člověk je kyseláč a nebavil se tam absolutně s nikým. Takže evidentně zaspívat, schrábnout many a jedem domů. No, trochu zklamání pro mě, fakt jsem se těšil. Ale my se posuneme na další záležitost, kterou má na starosti Getofix Revolution, Turbulence, Jah Clarity a Dougie Conscious. A tahle ta věc je na Rhythmu, který se jmenuje Na Retreat a track je Rastanach Surrender.

Tohle byla velice zajímavá jamajská kombinace. No a my dáme ještě jednu kombinačku, kterou tady mám nachystanou, a tam je zase Isa, Rubidu a Chasm. A jejich nová věc se jmenuje Warning. Jinak taková zajímavost, track vyšel přímo dnes.

nedávno vyšlo docela zajímavé album a tak jsem si řekl, že vám sem zase z něj hodím ukázku. Jedná se o album zpěvačky, která se říká Queen Ifrika. Je to dcera samotného Derika Morgana, legendárního ska zpěváka, opravdu velké legendy, takže hudba v krvi. No a jelikož její poslední album vyšlo před 9 lety, tak si říkám, že je to docela fajno jí sem zase hodit a trochu osvěžit její hudbu, když teďka sype, když dává, jak se říká. Každopádně na tomto album, který se jmenuje Brief of Life, najdete 13 tracků a jeden je trochu speciální, protože na něm hostují její děti, její dcera Tenzi a syn Imeru Tafari. Takže zajímavá záležitost, ale já jsem vybral úplně jiný tracky. Vybral jsem pro vás tracky, který se jmenou Mom Like Me. To je vlastně track, který udělala jako poděkování svý matce. A vybral jsem druhý track My High Grade. Všichni asi víte, o čem to je. Je to taková klasika. Klasika. OK. Takže jo, nový album Breath of Life od zpěvačky Queen Ifrika.

0: your head.
1: Malá ukázka z alba Brief of Life od zpěvačky Queen Ifrika. Jinak ty posloucháš pořád Revolution, kdybys nevěděl, ale to už bys měl vědět. No a já jsem Shazo a tohle to je Rádio B. OK, a my jdeme na další hit, takzvaný Reggae Music od Spektakulára. Takže další skladba Reggae Music Spektakulár. Yeah.

opravdu hodně energická záležitost. I na reggae to bylo dosti energické, super, hned to zvedlo náladu a dáme něco klidnějšího a jak to tak vypadá, tak dneska už na Jamajce, co se týče hudby, zůstaneme, nebo alespoň co se reggae hudby týče, nebojte, budou džunglíky. Zůstaneme teda na té Jamajce, protože další věc je Jah Mason a jeho Love is the Answer, pohodička.

0: Než se vrhneme do vod Jungle Music, tak tady máme ještě jednu dancehallovou vypalovačku od největšího jamajského badadana a tím je samozřejmě Bounty Killer, člověk, který už 20 let, dá se říct, drtí stejný styl a ten se nemění. Takže Bounty Killer vydal nový song a shodou okolností se jmenuje Bada Dan Dem. Každopádně dancehall tady začíná být celkem zapomínaný a možná i více těch subžánrů reggae, tak já to zkusím zase trochu napravit a rozšířit. Ale pro teď je tady Bada Dan Dem od Bounty Killera.
1: I feel like if there was no beef, there'd be no bounty.
2: Really?
1: Seriously, I do. Seriously,

Mredas and Sistas, otevíráme naše Jungle okénko a začínáme samozřejmě novinkou, to už asi nemusím ani zmiňovat, ale máme tady producenta, který je na scéně teprve 2 roky a už se o něm hodně mluví, je celkem dost slyšet, říká si Flex Effect. No a před pár dny vydal remix na track, který je od Grega Evena, Azri May a Black OJA, jmenuje se to Gown Down a docela vyjel na hitparádách, co jsem tak koukal. Takže mladýmu producentovi držím palce a chci slyšet víc takových věcí. OK, jdem na to, Gun Down od Flex Effect.

0: time is now. A change got to come. In a matter of your own. I like.
1: Od minulého dílu pořadu Revolution utekla nějaká ta chvíle, no a někteří producenti navařili celkem hodně slušné bangry. Nyní nás čekají dva po sobě, ale pustíme si je hezky pomaličku, polehoučku. Teď

tady totiž je Benny Page, který si na mikrofonu vzal Navigatora a Matt Sema a spolu dali dohromady track s názvem Detonátor a kurňa, je to Detonátor, jo.

Je to tak, v pořadí tady čeká další banger a já ho okamžitě odpálím, protože je tady seriál Killers, Killapy a jejich String Up the Sound.

DJ STP vydal nový album, který se jmenuje Do Things You Want Remixes, což znamená, že udělal jeden superový track, no a přizval partu producentů, aby ho zremixovali. Shodou okolností jeden remix má na starosti i můj kolega tady z rádia. Je to kolega Rascal, který má na starosti pořad Bass Up a Liquid Waves. Je to moc talentovaný producent a nechci mu nadržovat, ale musím uznat, že jeho remix se mi líbí z toho alba nejvíce, tak prosím, neříkejte mu to. No a já vám pustím remix od Rascala, rádiového kolegy. Klidně mu hoďte feedback.

čistá raskalovina, raskalovitější beatin, tak neuslyšíš maximálně v jeho pořadu na Rádiu B. OK, no a teď si dáme trochu něco neobvyklého, protože Fireboy uhnul trochu ze své cesty a místo reggae začal tak asi trochu tvořit jungle s drum and bassem dohromady, ale typu, že to je jenom takový jeden výšplech. Každopádně na tomto tracku je s ním Grand Khan a Fektro, no a ty si můžeš zkusit poslechnout Vody, ve kterých je Fireboy, celkem neznalý plavec.

0: tobou.
1: OK, peoples, takže ode mě je to dneska všechno a na závěr si dáme ještě track od Declina a Raga Twins, Creepa. OK, takže slyšíme se příště, čekujte Rádio B a hlavně čekujte pořad Revolution. Takže zatím, brbaj, brbaj, brbaj.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal. Máme tady další pokračování pořadu Bass Up na rádiu B a můžete poslouchat buď v úterý večer od 8 nebo v pátek od 10 dopoledne. A takže přeju příjemný poslech, máme tady hodinku bass music a začneme breakbeatem a tohle to je na začátek producent Menges a Slack. A track se jmenuje Sound Alarm a vyšlo to letos v dubnu na Gigabeat Records, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No a navážeme hned další breakbeatovou věcí a tenhle track dělal Beatload a jmenuje se Control, vyšlo to na Space P.

No a mám tady další výborný break a ten dělal Guau a track se jmenuje Heavy Haters. Vyšlo to taky teďko v září. Posloucháte pořad Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás Raskal. Přeju příjemný poslech.

This is for the heavy hitters.

Pokračujeme dál. Další můj oblíbenec breakbeatové je Slug, producent, a ten teďko vydal track, který se jmenuje Drop the Beat, a vyšlo to na Breakin Records, taky teďko záležitost ze září. Takže přeju příjemný poslech, posloucháte Radio Bčko, pořad Bejsa buď úterý večer nebo pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

No a už se pomalu přesouváme k dalšímu tracku, které je staršího vydání, vyšlo to v roce 2004. A jsou to Freestylers a track The Slammer a vyšlo to na jejich albu Rafask Fuck. A společně s 13 trackama na Ultra Moda Music.

Tak přátelé, co na to říkáte, to je taková oldschoolová parádička, tenhle track mám fakt zažité a baví mě furt a dáme si dalšího umělce, který mě baví a je to Hankook a na Distortionu vydal teďko 1. října vyšel jeho track Voyager, který je taky boží, takže pojďme na to, producent Hankook.

Tak jsme mohli, přátelé, slyšet producenta Hankooka a navážeme už trošku jiným beatem a dáme si track Lightwork, který dělal DJ Zink a vyšlo to na jeho labelu Bingo Boss a teďko 2. října. A kdo ho sledujete, tak víte, že dělá takovýhle příjemný tracky teďko.

Navážeme takovou pohodovkou od Groove Armády, track Super Styling a v Keplerovo remixu, který taky vyšel teďko čerstvě a je fakt příjemnej.

No a teďka opět změníme trošku styl a půjdeme do temnějších vod a tohle z toho výjezd dělal Vres a Hypno a vyšlo jim 4-trackový EPčko na Deep Dark and Dangerous a tahle věc se jmenuje Global. Posloucháš Rádio Bčko?

No a ještě v tomhle tom ponurým stylu zůstaneme a hrozně se mi to líbí, tyhle ty čukačky bejzový a další track dělal Odkat a track se jmenuje After Midnight a vydal teďko 4-trackový EP, který se jmenuje Sound System EP volume 2 a vyšlo to na jeho labelu Odkat a posloucháš Rádio Bčko.

No a následující věc bude taková dubovka, dělal ji Radical Guru a Sekleman, jmenuje se Eat Walker a Sekleman to remixoval, vyšlo to v roce 2019 na Moonshine Recordings a vyšlo přímo remixový album Moonshine Recordings 10 a celkem 32 tracků je tam a mně se zalíbil docela tenhle ten i se mi hodí do toho mixu, takže pojďme na to, dubovka od Radical Guru.

ještě si dávají takovou jednu dubovou věc, takovou radikální, a udělali Manu Digital a Omega Nebula. Vyšlo to teďko na X-Ray Production, taky zářijová věc, a track se jmenuje Our Story a dost mě baví, je taková věcná, takže pojďme na to. Posloucháte Rádio Bčko a pořad Bass Up a Big Up Omega Nebula.

No a pojďme dál, přátelé. Posloucháte Bassup 62, tohle to je Mr. Quest a Mr. Blacks a track se jmenuje Jungle is Love a vyšlo to na Thomas Delta Recordings září tohohle roku.

Tak pro mě teda to byl krásný jungle tohleto, Big Up Mr. Quest a mám rád jeho věci a další producent, který mám rád, je X-Ray Ted a společně s Leonem Rimesem dělali teďko novou věc, která se jmenuje All Know a líbí se mi, jak je taková jiná, než X-Ray Ted dělá, takže pojďme na ní. Pořad Bass Up 62.

0: No a teď už nám začíná hrát předposlední track pořadu Bass Up 62 a dělal ho Skuba. Je to umělec, který ho taky obdivuju a mám ho rád. Je šikovnej moc na takový jiný styly a tenhle ten track vydal taky v září. Jmenuje se Late Night a vyšlo to na Ingram Audio.
1: Kýba.

Tak přátelé, tohle to byl pořad Bass Up, jsme na konci, takže už se s vámi jenom rozloučím, mějte se moc hezky. A dnešní díl jsem věnoval převážně breakbeatu, ale i různým jiným trackám, takže uvidíme, co bude příště a zase budu sbírat nějaký novinky, takže mějte se moc hezky, užívejte ještě babí léto a hlavně buďte zdraví a poslouchejte Radio Bčko, zdraví vás DJ Rascal a poslední track, který už nevyjde celý, tak navážeme na takový old school a je to věc od Krystala Distortiona, jmenuje se to Fat Stat a vyšlo to na jeho 9-trackovým albu, který vydal v roce 24 na Wavetick. Mějte se moc hezky, čau.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.